tam stál rohatej u školy. My neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Refresh vám.
1: Po 10. a po 14. si povieme k téme sabbatical viac. Určite si nás naladte, teraz je 8.29.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

nie zmeníme ja či ty. Veď elitou je každý vec, stačí, že nie si pokrytec. Možno